Slonečně bylo, kdy byli jsme razem. Já bylem dědem, ty byláš obrazem. Slova jak grom.